0: ukončete výstup a nástup, dveře se zavírají.
1: Příští stanice, Rádio Hej.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou, anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 3 hodiny.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej. Rádio Hej.

0: Opravdové hity prověřené časem.
1: S kytarovými riffy, legendárními hlasy, napříč hudebními směry.

0: Místo v rok po celou noc. Pro ty, co nemůžou, anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 4 hodiny.
0: Posloucháte
2: Hej Rádio.
3: Full time, rock for you.
4: Rádio Hej. Rádio Hej.

0: Stobrok po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Bylo 5 hodin.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time, rock for you.
5: Rádio Hej. Rádio

0: Rádio Hej. No, chlapče, to už tady bylo.
1: Už je to tu zase a v rokovějším ruchu.

0: Dobré ráno, bylo 6 hodin, posloucháte
1: Hey Radio.
2: Full time, rock for you.
0: Radio Hey.

0: Dobré ráno, bylo 7 hodin, posloucháte
1: Hey Radio.
2: Full time rock for you.
3: Radio Hey. Radio Hey. Radio Hey.

0: Slavná hudební výročí na rádiu Hey.
1: S náma se nudit nebudeš, protože právě teď začíná pořad Slavná hudební výročí na rádiu.

Milí posluchači, vítám vás při poslechu dalšího dílu pořadu Hudební výročí. Od mikrofonu vás zdraví Tomáš a my se dneska společně podíváme na události, které významně ovlivnily hudební dění v 31. kalendářním týdnu. Takže přeji pěkný poslech.

30. července v roce 1946 se narodil Geoffrey Hammond, baskytarista kapely Jethro Tull. V roce 1949 se narodil Andy Scott, kytarista kapely Sweet. A v roce 1968 se narodil Sean Moore, bubeník kapely Manic Street Preachers. Takže my se teď pouštíme.

31. července v roce 1957 Richard Starkey, později známý jako Ringo Starr, odehrál svůj debutový koncert v Cavern klubu.

1. srpna v roce 1980 Def Leppard si jako předkapela AC/DC odehrál v New Yorku svůj americký debut a navíc tento koncert byl oslavou 21. narozenin jejich zpěváka Joea Eliota, který se narodil v roce 1959. A v roce 1968 se narodil Dan Donegan, kytarista kapely Disturbed,

Poslední den našeho dnešního kalendária je 4. srpen, kdy se roku 1969 narodil Max Cavalera, kytarista a zpěvák kapely Sepultura.

Posledním dnem našeho dnešního kalendáře je 5. srpen, kdy se roku 1959 narodil Pat Smear, který si zahrál v kapelách Germs, Nirvana a také Foo Fighters, které si právě teď pouštíme se songem Learn to Fly.

Přátelé, pořad hudební výročí je právě teď u konce. Já vám přeji krásný zbytek dne a my se uslyšíme zase za týden zde na vlnách Rádia Hej. Takže mějte pěkný den. Ahoj.

0: na šrot? To my taky. Jsme Cajda Šrot.
1: Zabýváme se výkupem železa, barevných kovů a výkupem autovraků s ekologickou likvidací již od roku 2014. Největší provozovnu máme v Praze 10 v ulici Průmyslová, ale vykupujeme také v Záběhlicích, Libochovicích, Zlatníkách, Neratovicích, Benešově, Rožďalovicích a Teplicích.
2: Máme nejlepší ceny. Více

0: Dobré ráno, bylo 9 hodin, posloucháte Hey Radio.
1: Full time, rock for you. Radio Hey. Radio.

0: Přijďte si užít skvělý hard and heavy v podání kapel Motorband, Proxor, Alžběta a Pumpkins i Halloween Tribute, vynikající pivo a chutné jídlo. Kýpa Fest v Raněli 2026. Rokový a metalový festival. Rokový a metalový festival. Třetí roční. Koncert se koná za hřištěm AFK v Raněli v sobotu 12. září. Vstupenky zakoupíte na SM Ticket nebo na facebookových stránkách Kýpa Fest v Raněli do 31. července v předprodeji za zvýhodněnou cenu 600 Kč. Kýpa Fest v Raněli 2026. Sobotu 12. září. Poslouchej rádio Hej a vyhraj vstupenky na festival.
1: Bylo právě 10 hodin. Posloucháte
2: Hej rádio.
3: Full time rock for you.
4: Rádio Hej. Rádio Hej.

Býval dobrým soustružníkem, ale spáchal ten nejhorší zločin. Ztratil šuplerů. Snažili se ho vyhodit, místo toho vyhodil on je. Obviněn ze ztráty, opouští soustruh a jde do rády a hej. Psanec, který loví psance. Soustružník.

0: Vincente, tak už je to tady.
1: Co tak se stalo, slečno inženýrko?
0: Zachytili jsme signál z vesmíru. Zřejmě jde o inteligentní bytosti.
1: Přehrajte mi to ještě jednou.
2: Rock on air every.
1: Ne, to jste zachytili vlny rádia, hej. Vysílají na FM už téměř po celých Čechách a na Moravě. Na to nepotřebujete zařízení za několik milionů. Rádio Hej si můžete naladit na běžném rádiu a také na internetu. Stačí navštívit stránky www.hejradio.cz.

0: Rock Castle. Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwolf,
1: Zach Wild a jeho Black Label Society,
0: veselá parta Aylstorm
1: i Američané Savatage a Testament,
0: Sonáta Arctica či Dynasty a řada dalších.
1: To je festival Rock Castle.
0: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam!
2: Jsi na šrot? To my taky. Jsme Cajda Šrot.
3: Zabýváme se výkupem železa, barevných kovů a výkupem autovraků s ekologickou likvidací již od roku 2014. Největší provozovnu máme v Praze 10 v ulici Průmyslová, ale vykupujeme také v Záběhlicích, Libochovicích, Zlatníkách, Neratovicích, Benešově, Roždělovicích a Teplicích.
4: Máme nejlepší ceny.

Joe Hay, the power of rock. The power of rock.

rudá barva zbyla na polích po bitvách. Tančilo se pilo, když voják sundal zbroj, malou cenu měl život. To není krev má milá, to jen rozkvetly ty stráně. Silou černý hlíny je lepší složit zbraně.

Posloucháte pravidelnou rokovou hodinu. Každý den v tomto čase výběr klasického roku z našeho playlistu.

0: Bylo 14 hodin. Posloucháte Hey Radio.
1: Classic rock radio from the days of my youth. Hey, hey, hey. On Hey Radio. Hey Radio.
2: Druhá polovina letních prázdnin sebou přináší další porci nové muziky a my si je představíme v srpnovém Playlist Music. Vítejte u jeho poslechu.
3: Hudební pořad Playlist Music vám přináší projekt reklama na rádiu.cz. Chcete, aby o vaší firmě bylo slyšet? Rádio prodává emoce.

0: Americká rocková kapela Daughtry letos slaví 20 let od svého průlomového debutu a při té příležitosti připravila speciální výroční album s názvem There and Back Again. Tentokrát ale nejde o kolekci nových skladeb. Chris Daughtry a jeho spoluhráči se rozhodli vrátit ke svým největším hitům a znovu je natočit s dnešním zvukem, zkušenostmi a modernější produkcí. Na albu najdete 11 nových verzí písní, které kapelu proslavily po celém světě. Nechybí It's Not Over, Home Over You, No Surprise, September nebo Life After You. Většina skladeb pochází z multiplatinového debutu z roku 2006, který tehdy odstartoval jednu z nejúspěšnějších rockových kariér nové generace. Výsledkem není nostalgická vzpomínka, ale poctivě přepracovaná kolekce, která ukazuje, jak se kapela za 2 desetiletí hudebně posunula, aniž by přišla o svůj charakteristický zvuk. A z výročního alba There and Back Again si teď připomeneme vůbec největší hit kapely Daughtry, It's Not Over.
1: Playlist Music. Hudební tipy a novinky v playlistu Rádia Hey.

0: jste fakt měli slyšet.
1: Fakt měli slyšet.
0: Playlist Music, nová hudební alba.
2: Playlist Music.
3: Po 7 letech se hlásí o slovo také američtí hardrockoví veteráni Tesla a tentokrát přicházejí s albem, které je návratem ke kořenům. Novinka se jmenuje Homage a už samotný název napovídá, že jde o poctu hudbě, na které členové kapely vyrůstali. Album vyšlo 17. července. Tesla se vrací do doby, kdy ještě hrála po barech v Kalifornii převzaté skladby a sbírala první zkušenosti. Na nové desce proto najdeme pečlivě vybrané klasiky, které kapela přepracovala do svého typického hardrockového stylu. Nechybí chraplavý hlas Jeffa Kejta, výrazné kytary ani bluesové a soulové vlivy, které byly pro Teslu vždycky tak charakteristické. První ochutnávkou se stala nová verze skladby I Love You, původně od Climax Blues Band, a protože práce na albu muzikanty znovu nakopla, přidali jednu zcela novou autorskou píseň s názvem Never Alone. Ta potvrzuje, že Tesla má i po více než 4 desetiletích stále co nabídnout. Pokud máte tedy rádi poctivý hard rock bez zbytečných příkras, tak tohle album rozhodně stojí za pozornost. A teď už si pojďme jednu skladbu od Tesly připomenout.

Německá hardrocková legenda Sinner uzavírá po více než 40 letech jednu velkou kapitolu. Kapela kolem baskytaristy a zpěváka Matta Sinnera vydala své pravděpodobně poslední studiové album s názvem Boom Bang Goodbye. Samotný Matt Sinner už dříve prohlásil, že se chce naplno soustředit na Primal Fear a proto chtěl dát fanouškům důstojnou tečku za historii své domovské kapely. Novinka nabízí melodický hard rock v typickém stylu Sinner, ale zároveň přivádí řadu zajímavých hostů. Na albu se objevují například Ronnie Romero, Björn Stritt ze Soilwork, Michael Sadler z kapely Saga, Erik Mertensen z Eclipse nebo Michael Borman. Produkci i závěrečný zvuk dodali moderní Kabát, přesto si nahrávka zachovává klasickou hardrockovou energii, která kapelu provází už od roku 1982. Jestli jste na Sinner vyrůstali nebo máte rádi poctivý evropský hard rock, Boom Bang Goodbye stojí za poslech. Je to důstojné rozloučení s kapelou, která zanechala výraznou stopu na německé rockové scéně.

Američtí Waterparks otevírají novou kapitolu své kariéry. Jejich šesté studiové album Jinx patří podle frontmana Austina Knighta k nejosobnějším a zároveň nejnáročnějším nahrávkám, které kdy kapela vytvořila. Je to deska, na které se naplno odráží tlak posledních let i snaha posunout zvuk Waterparks zase o kus dál. Novinka znovu spojuje pop-punk, alternativní pop, elektronické prvky i rockovou energii. Výsledkem je kolekce plná výrazných melodií, nečekaných zvratů a emocí, které kapela nijak neskrývá. Právě tahle kombinace podle prvních ohlasů dělá z alba jednu z nejzajímavějších nahrávek letošního roku v moderním pop-punku. Pokud vás zajímá, kam se Waterparks posunuli tentokrát, tak dobře poslouchejte.

0: than me, but you're better than therapy.
1: Američtí Mayday Parade slaví 20 let na scéně a své výročí uzavírají novým albem Sugar. Jde o závěrečnou část ambiciózní trilogie, kterou odstartovala deska Sweet. Kapela z Floridy zůstává věrná svým emo a pop-punkovým kořenům, ale tentokrát nabízí dospělejší pohled na vztahy, vzpomínky i životní zvraty. Nechybí silné melodie, výrazné refrény ani typická melancholická atmosféra, která Mayday Parade provází od jejich začátků. Tohle album rozhodně stojí za

0: Playlist Music. Hudební tipy a novinky v playlistu Rádia Hey. Playlist
1: Music. Něco se chystá. Něco se chystá. Nové singly a připravovaná alba. Playlist Music.
2: Italská metalová formace Frozen Crown představuje už druhý single z chystaného alba The Legends of the Six Kings, které vyjde 2. října. Novinka navazuje na první ochutnávku The One a potvrzuje, že kapela míří k dosud nejtemnější a nejepičtější nahrávce své kariéry. Frozen Crown dnes sází na silné melodie, 3 kytary a Jadin výrazný hlas. A právě teď si z chystaného alba poslechneme jejich z brusu nový single.

0: playlist Music na rádiu Hey vám přináší reklama na rádiu. Rádio je slyšet, pomáháme firmám růst, pořadatelům plnit koncerty a kapelám dostat jejich hudbu do éteru. Reklama na rádiu .cz. Playlist Music. Česká muzika. Česká muzika. Doporučujeme novinky z domácí hudební scény. Playlist
1: Music. Na české power metalové scéně se letos výrazně připomněla poděbradská kapela Rimortis, která vydala své jubilejní 10. studiové album Pán Skal. Novinka zároveň otevírá novou etapu v historii kapely. Po personálních změnách se za mikrofon vrátil Milan Hloucal, klávesy nahradila druhá kytara a sestava dostala tvrdší a přímočařejší zvuk. Přesto podle kapely zůstalo zachováno to nejdůležitější. Silné melodie, epická atmosféra a text Vaška Mrzeny. Fanoušci už dobře znají skladby Stroj času, Šrámy na duši nebo titulní Pán Skal, které nové album představili i formou videoklipů. A právě teď si jednu z písní Rimortis představíme i v našem playlist Music.

Česká hardrocková kapela TNS slaví 30 let na scéně a fanouškům naděluje nový autorský single Tak s Bohem, Johne Lennone. Jak už název napovídá, jde o poctu jedné z největších osobností světové hudby, Johnu Lennonovi. Jehož tvorba dodnes inspiruje muzikanty napříč generacemi. Autorem textu je dlouholetý spolupracovník kapely Pavel Stibůrek a o výsledný zvuk se společně s TNS postaral producent Leo Holan. Zajímavostí je, že novinka vlastně není pro fanoušky úplně neznámá. Kapela ji už několik měsíců hrála na koncertech a podle reakcí publika se refrén rychle zařadil mezi ty, které si lidé zpívají ještě cestou domů. TNS patří mezi stálice české rockové scény. Za 3 desetiletí odehráli stovky koncertů, objevili se na festivalech jako Masters of Rock a mají za sebou i společná turné s kapelou Kex. Nový single navíc naznačuje, že se fanoušci mohou těšit na další nové skladby, připravovaný videoklip i pokračování koncertní sezóny. A teď už si pojďme novinku Tak s Bohem, Johne Lennone poslechnout v Playlist Music.

Mezi domácí kapely, které v minulých dnech představili svůj nový singl, se zařadila taky Devátá planeta a v playlistu Rádia Hej si našla své místo jejich nová skladba Dotýkal se nebe.

0: Playlist Music. Hudební tipy a novinky v playlistu Rádia Hey.
1: Playlist Music. Legendární a nezapomenutelné skladby. Playlist Music. Hudební ohlédnutí. Playlist Music.
2: Před 35 lety, 12. srpna v roce 1991, vydala Metallica své legendární páté studiové album, známé jednoduše jako Black Album. Právě tahle deska znamenala pro kapelu obrovský průlom k celosvětové popularitě. Nabídla hity jako Nothing Else Matters, The Unforgiven nebo skladbu, kterou si připomeneme právě teď, Enter Sandman. Jedna z nejikoničtějších metalových skladeb všech dob dodnes otevírá koncerty Metallica a patří k největším rockovým hitům 90. let.

0: Přijďte si užít skvělý hard and heavy v podání kapel Motorband, Proxor, Alžběta a Pumpkins i Halloween Tribute, vynikající pivo a chutné jídlo. Kýpa Fest v Raněny 2026. Rokový a metalový festival. Rokový a metalový festival. Ještě třetí roční. Koncert se koná za hřištěm AFK v Raněny v sobotu 12. září. Vstupenky zakoupíte na SM Ticket nebo na facebookových stránkách Kýpa Fest v Raněny do 31. července v předprodeji za zvýhodněnou cenu 600 Kč. Kýpa Fest v Raněny 2026. V sobotu 12. září. Poslouchej rádio Hej a vyhraj vstupenky na festival.
1: Bylo právě 15 hodin. Posloucháte
2: Hej rádio.
3: Full time rock for you.
4: Rádio Hej.
5: Rádio Hej.
6: Hudební novinku od hardrockových TNS vám přináší Kářezivo. Prodej řeziva a OSB desek, spojovacího materiálu, nářadí Fiskars, barev Osmo a dalšího zboží pro váš projekt. Kářezivo, Týnec nad Sázavou. K

0: Hey Radio. Hey Radio. Klasické hity ve vašem městě. Rock a pop rock. Ta nejlepší muzika z 80. a 90. let. Hey Radio. Na nic si nehrajem. Prostě hrajem. Hey Radio.
1: Na rohu stojím a vidím se z dálky. Vidím s tím za sebou. Pomalu dýchám a poslouchám ptáky, co usínaj ve větvích nade mnou. Ranní vítr mi ovívá spánky, jak rozřešení před popravou. Přilétaj hvězdy z nesmírný dálky a padaj k zemi

0: www.mkradio.cz. MCAR Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od MCAR Studio tvoří neviditelný štít, chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou fólií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
1: Cajda Šrot, to my taky. Jsme Cajda Šrot.
2: Zabýváme se výkupem železa, barevných kovů a výkupem autovraků s ekologickou likvidací již od roku 2014. Největší provozovnu máme v Praze 10 v ulici Průmyslová, ale vykupujeme také v Záběhlicích, Libochovicích, Zlatníkách, Neratovicích, Benešově, Roždělovicích a Teplicích.
3: Máme nejlepší ceny. Více

0: docente, pane docente, tak už je to tady.
1: Co pak se stalo, slečno inženýrko?
0: Zachytili jsme signál z vesmíru. Zřejmě jde o inteligentní bytosti.
1: Přehrajte mi to ještě jednou.
2: Rock on air every.
1: Ne, to jste zachytili vlny rádia, hej. Vysílají na FM už téměř po celých Čechách a na Moravě. Na to nepotřebujete zařízení za několik milionů. Rádio Hej si můžete naladit na běžném rádiu a také na internetu. Stačí navštívit stránky www.hejradio.cz.

0: Docente, pane docente, tak už je to tady.
1: Co tak se stalo, slečno inženýrko?
0: Zachytili jsme signál z vesmíru. Zřejmě jde o inteligentní bytosti.
1: Přehrajte mi to ještě jednou.
2: Rock on air every day.
1: Ne, to jste zachytili vlny rádia, hej. Vysílají na FM už téměř po celých Čechách a na Moravě. Na to nepotřebujete zařízení za několik milionů. Rádio Hej si můžete naladit na běžném rádiu a také na internetu.

Hezký a příjemný podvečer, milí posluchači, máme tady neděli. A z nedělí pořad mezi Johnem Lennonem a Bruce Dickinsonem. Od mikrofonu rádia Hej vás zdraví a vítá Honza Kulík. A než se dáme do kalendáře a do toho Lennona s tím Dickinsonem, tak bych měl odevírat pro vás. Dneska to bude super kapela Magnum.

Tak Magnum nám dohrálo, co by odevírák, a už tady máme kalendář dneska 2. srpna. Co se událo v dějinách muziky 2. srpna, jestli pak víte, tak v roce 1937 se narodil Gedge Hudson, což je The Band, to je taky super kapela, dokonce hráli na Woodstocku, na tom legendárním festivalu. Tady je máte.

Tak to bychom měli snímek z legendárního Woodstocku a máme tady rok, máme 39. To se 2. srpna narodil Edward Patton, to jsou Gladys Knight in the Pips. To je taky známá kapela.

Teď bych vám rád nabít datum, ale nenabítnu, protože budou děvčata a u děvčat se datum neříká. Tak, dneska v neděli 2. srpna slaví narozeniny Doris Kolej. Doris Kolej to je členka dávný pěvecký formace Shoulders. Veverky se říkali přeloženo česky. Byla to poměrně hodně známá holčenčí kapela, ale kde je jí dneska konec?

Postrčíme to zase o kousek dál. Jsme v roce 1951. 2. srpna se narodil Joe Lynn Turner. To je kapel hromada, třeba Rainbow, Fandango, Racing Force. A taky pochopitelně, když už Rainbow, tak to je dceřiná kapela. Je pak Deep Purple, že jo? Tak bychom mohli Deep Purple.

Další datum můžu říct, sice tady máme děvčata, ale nejsou to narozeniny. Takže 2. srpna 1962 Aretha Franklin poprvé zpívá z televizních obrazovek dvě písničky, ale teď nevím, který. Takže já dám jednu takovou docela pěknou z jejího repertoáru. Mimo jiný ji předělala i Marta Kubišová, měla ji na svém prvním albu, jmenovalo se to Proudy. V originále se to jmenuje Prove It. A než jí to teda Martě Kubišový bolševik zatrhnul, jo? Ale je to, obě dvě nahrávky jsou pěkný, jak s Kubišovou, tak s Aretou Franklin.

Jinak tu Martu Kubišovou jsem si teda neodpustil, jo. Abyste si to mohli porovnat. 62. rok je tady ještě jednou, takže 62. po druhý a taky 2. srpen po druhý. Zatím neznámý zpěvák Robert Zimmerman si legálně mění jméno na Bob Dylan, tak jistě ho znáte, tak vám ho pustím.

Tak to bychom měli Boba Dylana, teda Robert Zimmerman původně teda se jmenoval. A v roce 71, 2. srpna, Creedence Clearwater Revival jedou svoje poslední turné. Tady došlo k tomu, že se hoši nějak, jak to bývá zvykem ve slavných kapelách, že se trochu seštěkali a tak už to turné dojíždějí jenom ve třech, ale my si je poslechneme v plný palbě, když byli čtyři.

Tak to byly Creedence Clearwater Revival, jedna zajímavost v roce 2001 a konkrétně teda 2. srpna letiště v New Orleans dostává nové jméno po svém rodákovi Louis Armstrongovi. Vidíte to? Tak to bychom si mohli zahrát, třeba bychom mohli zkusit Hello Dolly.

0: Tak to byl Louis Armstrong, milí posluchači, a teď bychom mohli zavřít kalendář, teda tou formulkou, že jo, to je z hudebního kalendáře na 2. srpen pro dnešek všechno. Nezvykle dříve teda, jo. Ale protože já mám pro vás jednu zajímavou pozvánku, jedná se o zajímavou akci na tvrzi v Kounicích na Sázavě a je to Chlastan Fest. Je to zajímavý festiválek a blíže se dovíte, co všechno tam bude k vidění a k slyšení v rozhovoru s jeho organizátory. Tak přiložte ucho a poslouchejte a hlavně si udělejte čas na 8. srpna, tedy na příští sobotu. Teda vlastně na příští týden, sobotu. A vážení posluchači, u mikrofonu je se mnou František Šusta, jeden z organizátorů zvláštního festivalu, který se jmenuje Chlastan Fest a bude se odehrávat 8. srpna v prostorách tvrze v Kounicích. Takže co to bude, jak to bude a co se tam bude všechno dít?
1: Dobrý den, posluchači. Jedná se o festival, který se bude odehrávat v Kounicích nad Sázavou, kde při záchranných pracech a opravách statků byly objeveny hroby kultury dávných pohanů lidu půllitrových polí.
0: To je jistě zajímavá záležitost a já věřím, že to i částečně přepíče český dějiny, ale my se musíme dostat k tomu Chlastanfestu. Takže trošku časového harmonogramu, jak to začne, kdy to začne a tak dále.
1: Chlastanfest se koná 8. srpna v Kounicích nad Sázavou. Od 14 hodin budou otevřeny brány a od 15.00 bude hrát první kapela.
0: A která bude ta první kapela?
1: První kapela bude skupina Vosolit.
0: Vosolit, to je zajímavý název pro kapelu, tak dáme, vosolíme to.

0: Kapela Vosolit mě docela příjemně překvapila, ale teď k dalšímu bodu našeho rozhovoru. Na festivaly podobného typu se přijede podívat spousta lidí. Jak to bude třeba s ubytováním a takový ty věci okolo toho?
1: Je tam klasická možnost ubytovat se normálně ve svých stanech, je tam normálně plácek. Jsou tam i glampingové stany, ale nepočítá se s tím, že by bylo úplně moc šancí se do nich dostat, moc se v nich ubytovat, nejspíš budou spíš plné. Dá se tam přijet s obytňákem, dá se přespávat v autě a zkrátka, nebo můžete propařit celou noc.
0: Jasný, propařit celou noc, to není špatný nápad, ale zajímalo by mě taky, jednu dobrou kapelu jsme slyšeli a bývá zvykem organizátorů festivalů si tam taky přizvat nějaký ty profesionály dobrý. Jak to bude s váma ohledně těch profesionálů?
1: Ano, to budou. Budou tam 13. století a hlavně česká legenda Precedence.
0: Precedence, se pokusím něco teď vyštrachat v archivu, ale zatím můžu nabídnout 13. století a Justýnu.

0: Takže spousta zajímavých věcí nás čeká na festivalu v Kounicích. Pořád zajímá ta kultura lidu půllitrových polí. No, to musí být docela zvláštní, k tomu se dostaneme, ale já tady vidím playlist festivalu a je tady kapela Fred. Co je to za kapelu?
1: Ano, skupina Fred, která sama sebe nazývá jako vesnický Hollywood, je taková mladá, hodně energická skupina, kterou jsem již jednou viděl a bylo to opravdu zajímavé, hodně energický koncert a nemůžu se dočkat, jak to bude vypadat na našem festivalu.
0: Mimochodem, já jsem si ty desky před vysíláním pouštěl tady, co jste přinesli. Fred je tedy docela dobrá kapela. Myslím si, že vysoko nad úroveň tanečně zábavních kapel. Příjemně mě to překvapilo. Ostatně, přiložte ucho.

0: Jinak teda fakt jsou docela dobrý hoši. Slyšíte ostatně sami, ale čas nám běží, takže ještě některé ty základní věci o festivalu v Kounicích, jak kdy a co.
1: Tedy 8. srpna na zámku v areálu Kounice v Vlastějovice nad Sázavou. No a od 14:00, od 15:00 hraje první kapela.
0: Takže začátek bychom měli a jaký bude vstupný?
1: Vstupné 390 korun.
0: Takže vstupný je 390 kaček, což není zrovna moc, to se nechá, ale na každém festivalu je důležitá nejen muzika, ale taky co do bachoru a taky co k vypití. Jak to bude zde v Kounicích?
1: Stravy i jídla, pití, všeho tam bude dostatek, především pak místního piva Chlastanu. To je právě místní pivovar rodiny, který tam budeme křtít.
0: Takže to je zajímavá zprávička a taky to souvisí ten pivovar rodinej s těma, s tou kulturou těch půllitrových polí. No doufám, že tam bude nějaký odborník, který to tam vysvětlí. To by byla velice zajímavá přednáška, která by přepsala téměř český dějiny. Ale ještě tady máme jednu věc a to... Bude ještě jedna hudební ukázka, bude to kapela Precedence, bude to ze staršího období, ještě s Petrem Kolářem, skladba, která se jmenuje Anděl. Tak tedy ode mě je to pro dnešek všechno o festivalu Chlastan Fest, který proběhne na tvrzi v Kounicích 8.8. zhruba od těch 14 hodin. Všem přeju příjemnou zábavu a my si dáme ještě ten Precedence.

0: Tak to byla pozvánka na Chlastanfest, který se bude konat 8.8. V sobotu tedy příští a na tvrzi v Kounicích na Sázavě. Jinak ještě k tomu rodinnému pivovaru, budou tam i pivní soutěže, to jsem tomu rozhovoru zapomněl říct. Takže při těch pivních soutěžích, protože jak víme, rodinný pivovary vařejí hutný a velice dobrý pivo, tak bylo by zdrávo, kdybyste taky trénovali, jo, abyste to vydrželi, ten nápor. Já se podívám, kolik je hodin, jestli můžeme houkat. Můžeme houkat.
1: Bylo 20 hodin. Posloucháte Hey Radio. Hey Radio.
2: Full time rock for you. Radio Hey. Radio Hey.
0: A máme tady něco přání, tak se dáme do toho a půl je hotovo. Začneme, nebudete tomu věřit, začneme dneska Tomášem Veselým, který pro Peťulku z Boburek vybral Sex Pistols, Anarchie ve Spojeném království. Tak to dáme, tak si to užijte a hrajeme.

A pak mám tady jedno víceméně neobvyklý přání. Ještě než jsme spustili vysílání, tak volal jeden z posluchačů a bavili jsme se tak chvilku o rádiu, jak to teda tady vedeme a tak, a strašně se mu to líbilo, že to rád poslouchá a tak dále a tak dále. Takže vřelé díky, protože pochvala vždycky potěší. Já mu věnuju nějakou specialitku teda. Sluneční hrob, ale pozor, ne s Blue Effectem, ale jako předělávku s kapelou Krausberry.

Tak se podíváme na další přání, který tady máme, a je to Vladinka. Vladinka píše, tati, si srdce naší rodiny, s tebou je doma nejkrásněji, s láskou manželka Cerušky a k tomu Skid Road.

Pak by tady byl Pavel z Křivsoudova, ten to vidí na Kapriolu, což je holčenčí kapela a píseň Sen.

Další přání, který tady vidím, je Jerry, zdravím pod ještět. A co Jerry vybral? Christian Did, tak dáme. Angels and Drugs. Zkusíme to, no, co to provede teda. Tak jdem do toho. Vydržte mi chvilku, za chvíli by to mělo vypuknout, jo? Alespoň si myslím.

pak tady vidím Pepu a ten vybral dost dobrý umělce Joe Bean Esposito. Krásný dobrý večer do studia. Prosím o zahrání Bóďovi a jeho nejlepším kamarádům do ostrovské věznice. Moc děkuji. Tak zdravíme a posíláme.

Další přání. Marta Mouka Uhlák s vašimi. Ten to vidí na Metaličku One. Koukám, dneska tady bude přemetalikováno. No tak, proč by ne?

Tak to jsme měli Metaličku a co tady dalšího vidím? Tatrovák, zdraví pracující třídu, a co to dneska bude pro pracující třídu? Princezničky od Arakainu.

Takže Rakajn dohrál a je tady Luboš a Lenka z garáže. Píšou, ahoj do studia, sedíme s přáteli v pergole a ujíme domácí špekáčky. Ježiš, já mám hlad. Jak jsem to čet, tak jsem dostal hlad. A prosíme o zahrání Honzy Křížka, tak jo, tak posílám a už to běží.

Pak tady máme Vláďu z Mokrý Lhoty, zdravíme do Asčárny a taky zdravíme dobráky z Mokrý Lhoty a Led Zeppelin 1 nebo 2. To je dobrá volba. Já bych vybral třeba z jednušky Communication Breakdown. To je slušná palba, to se bude velhotě líbit.

0: A pak nám píše Franta Weber ze Sedlce a píše, že bylo úspěšné dostihové odpoledne a prosím o zahrání Saxonů k nám na altán do Sedlce a pro mě a pro mou kreolku.
1: March on!

0: Tak to bychom měli Saxon Ten 66. A je tady Mikešák mladší, píše: zdravím, jednu prosím o zahrání hospodskýho od Vysáčů, po tom, co jsme slyšeli originál od Sex Pistol. Tak vidět. Já jsem tady řešil zrovna s jedním posluchačem, kdo to předělal od Vysáčů, teda. Tak Vysáči, no, hospodskej. Tak zdravím Mikešáka mladšího a posílám. Je to živák teda, jo?
1: Jedinou cover verzi našeho pořadu. Je to píseň slavná pro slavy Sex Pistols. My jsme na tom zapracovali tím způsobem, že jsme píseň jednak trochu zrychlili a jednak pořídili český text. Já jsem dlouho váhal, co má být ten refrén, a říkal jsem si: kurva, anarchista, už jsem až tak dost velkej, co bych chtěl být jinak? A pak mi to došlo. Chtěl bych být hospodskej!

0: Ještě můžete!
1: Bylo 21 hodin. Posloucháte
2: Hey Radio.
3: Full time rock for you.
4: Radio Hey.
5: Radio Hey.
6: Na nic si nehrajem.
7: A je tady devátá, no, toto letí dneska. Tomáš ze Zubrnic píše, že by Péťu Nováka hádít. Dobrý večer, Indo, prosím o zahrání týhle klasiky od Petra Nováka. Bude to pro paní Andreu z Prahy. Díky moc, s pozdravem Tom. Zdravíme Toma i paní Andreu z Prahy a pouštíme.

Tak to byl Petr Novák a jinak jeho první velký album Kolotoč svět. Následovalo posléze další za nějaký čas, to bylo Modlitba za lásku, ale to nebylo tak dobrý, ale pak se to zlepšovalo. A mám tady Marcelku z Pražské kotliny. Zdravím, Marcelku, prosím, našel byste a zahrál Johna Farnhama? No tak zkusíme to najít, co bychom pro Marcelku neudělali, že jo? Tak zdravíme Marcelku a bude to především mému kamarádovi Alanovi k jeho narozeninám, takže všechno nejlepší. Alanovi pozdraví Marcelce a hrajeme. Už je to tady, už to běží.

Tak to my jsme měli pozdraví do Prahy, Marcelce i Alanovi. A teď tady máme další kousek, pozor, a je to Mišoš, Iron Maiden, Talisman.

again. As the captain calls us on the deck, I take

Ať jsem to poslouchal a bylo to jen tak, tak teda. No. Někde se nám zase vaří linka na trase. Jak jsme vždycky říkali, mládí jako pionýři poručíme větru dešti, ono stačí trochu horka a to jsou ty... Martin Spelzibová dává Gladiátora od Rakajnů.

Za chvilku bych tady měl mít pankáče, teda posluchače pankáče, ale předtím je Jirka z Humpolce, Van Halen.

A budou to nervy, snad to vydrží do tý desátý, no. Nukleární hovada od pankáče pro Péťu do svatýho Martina.

Jinak Moniku z Kotelny a Terku a Terka a Belda budou už z Prahy, pakli to teda přepojím za tohohle stavu, jo? A pak tady mám, zkusím ještě Krusičany a mám tady Juráška United, Judas, tak jdem.

Tak, milí posluchači, a mám tady ještě jeden kousek z Krusičan, zdravím Hokyho a přátelé, doufám, že to slyšejí, musím chtě nechtě přepojit, takže Terka Abelda a Monika z Kotelny bude mít Halloweeny a Terka, ale to už bude z Prahy a my musíme taky tím přepojením zjistit, kde se to sype. Takže já vám děkuju za poslech, mějte hezký zbytek neděle, mějte se fajn a hlavně, jak říkáme na hejku, držte vlnu a měli bychom se slyšet v úterý při bluesovkách. Tak jo, držte vlnu.

0: Bylo 22 hodin. Posloucháte Hey Radio.
1: Full time rock for you. Radio Hey. Radio Hey.
2: Non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou, anebo nechtějí spát. Radio Hey vám bude hrát.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Bylo 23 hodin.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej. Rádio Hej.

milí posluchači, a nyní další recept z naší kuchařky pro každého. Nejprve rozhřejeme tuk. Potom do kotle vhodíme pálivé papričky.

0: perfektná muzika. Hej rádio, hej rádio, hej rádio. www.hejradio.cz.
1: Non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
2: Byla jedna hodina po půlnoci.
3: Posloucháte
4: Hej rádio.
5: Hej rádio.
6: Full time rock for you.
7: Rádio Hej. Rádio Hej.

Hey Radio. Hey Radio. Klasické hity ve vašem městě. Rock a pop rock. Ta nejlepší muzika z 80. a 90. let. Hey Radio. Na nic si nehrajem. Prostě hrajem. Hey Radio.

0: dobrok po celou noc. Pro ty, co nemůžou, anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 2 hodiny.
2: Posloucháte
1: Hej Rádio.
3: Full time rock for you.
4: Rádio Hej.
5: Rádio Hej.
6: Na nic si ne...